seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít sám a někdy zpět vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek v srdci já dávno znal. Na konci neon zablikal, to nápis hotel zval.

odešla od něj, ještě spal. A někde v dálce saxík hrál, u brány slepec děkoval za minci ozenou.

chtěla v peřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být. Ale ztratil se jeho klid, tak jako s jarem let, jen tím, že jak mlín se točí svět. Hodiny v srdci tikají, když na všech místech hledá ji, možná se ještě setkají a on jí řekne, co říct chtěl.

Přátelé tvrdí, že jsem blout, když během světa zkouším hnout, tu a tam křídla rozepnout, to ale hodně znamená.